Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných hudebníků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Přesto často ohrožujeme vlastní oči a jejich zázračnou schopnost nezdravým životním stylem a nezdravými návyky, které mohou mít na náš zrak opravdu tragický dopad. Mými hosty v dnešním pořadu je paní doktorka, přednostka oční kliniky naší fakultní nemocnice Klára Marešová.

0: nám a divákům, jak jsi se dostala k očnímu lékařství? Proč jsi vybrala obor oční?
1: Já myslím, že velmi idylicky. Já jsem na lékařské fakultě ještě neměla vůbec jasno, co bych chtěla dělat, ale vzhledem tomu, že jsem žila velmi blízko významné oční osobnosti, to byl můj děda, který byl profesor očního lékařství na brněnské lékařské fakultě, a on byl vždycky takový středem pozornosti a středem naší rodinných sezení a vykládal o očním velmi poutavě a velmi zajímavě. Vypadalo to jako hrozně zábavný obor, tak jsem se dala na oční podle něho a udělala jsem určitě dobře.
0: A potvrzuješ, že to zábavný obor je?
1: Je, užívám si to.
0: A druhým hostem v dnešním pořadu je pan docent z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pan docent doktor František Pluháček. Jste se dostal ke studiu fyziky zraku?
2: Tak mě už od mládí zajímaly přírodní vědy, zejména fyzika, včetně optiky, a fyziku s matematikou jsem později vystudoval. Následně jsem se zaměřil při svých studiích na fyziku nebo optiku oka a u toho už jsem zůstal. Takže když jsem poté nastoupil na katedru optiky, byl mi svěřen obor optometrie, o který se starám doteď. Jsem tomu velmi rád, protože je to velmi zajímavý obor.
0: A já bych otevřel první oční téma, a to je krátkozrakost. A v zásadě to způsobeno, nebo má na to vliv, že my trávíme velkou část našeho času ve vnitřních prostorách. Má to řadu negativních dopadů na celé naše zdraví, ale i na zrak. A je to jednak umělé osvětlení a je to jednak ostření na blízko. Nemožnost se dívat do úplné dálky, omezení jsme stěnami, často ještě to zhoršujeme tím, že sedíme před monitorem nebo čteme, a vzniká z toho téměř novodobá epidemie krátkozrakosti. Je tedy pravda, že krátkozrakosti trpí stále větší procento naší populace, Kláro?
1: Je to tak, je to bohužel pravda, že čím dál tím více dětí, protože ta krátkozrakost vzniká v dětském věku, se u nich vyskytuje krátkozrakost, a to v různé míře, kde je krátkozrakostí od méně dioptrií po více, a je to tak, jak přesně říkáš, tím, že té práce těch očí na blízko je mnohem víc, než bývalo kdysi dávno. Před 100 lety si dovedeme představit, že ty děti mnohem víc běhali po venku, nekoukali po škole na monitory, na iPady, ale pohybovali se více venku a tím pádem ty oči nebyly tolik namáhané.
0: A z fyzikálního hlediska, jak si představit, že máme krátkozraké oko? Co to je ta krátkozrakost?
2: Krátkozrakost obecně jako spadá do kategorie refrakčních vad. Refrakční vada představuje nesoulad mezi lomivostí a délkou oka, a v případě krátkozrakosti je to oko příliš dlouhé na to, jako má optickou mohutnost. To znamená, že ten ostrý obraz se nevytvoří na sítnici oka, na tom stínítku, ale vytvoří se před sítnicí, a při pohledu do dálky s tímto stavem oko nic nenadělá, vidí rozmazaně. Naopak při pohledu do blízka se ten obraz posune na sítnici, dotyčný vidí ostře, aniž se to oko namáhá. A tím pádem může ten zaostřovací aparát oka, pokud nemá správnou korekci, lenivět.
0: A jak tomu tedy předcházet? Je to dáno tím, že jsme v uzavřeném prostoru, ostříme na blízku, tím namáháme jiné svaly okolo oka, než historicky jsme byli zvyklí namáhat, a zřejmě se nevyhneme tomu, že budeme pracovat v počítači nebo že budeme v uzavřených prostorách. Co můžeme dělat pro to, nebo lze dělat něco pro to, abychom tomu předcházeli nebo zmenšili progresi té krátkozrakosti?
1: A to je škoda, že se tomu nevyhneme, protože ty počítače mají vliv na oči nejenom teda v té progresi té krátkozrakosti, ale ta krátkozrakost vzniká hlavně u dětí, takže musíme to nějak jako nějak zasáhnout u těch dětí. Já když mám před sebou rodiče s dítětem, kterému se výrazně zhoršuje krátkozrakost, tak jim vždycky říkám, aby po škole to dítě mělo spíš aktivity, kde bude koukat do dálky, půjde třeba na atletiku, kde bude dívat se na běžeckou dráhu nebo na košíkovou nebo na volejbal, všecko, co kde se bude dívat do dálky, a ne, že si sedne zase k iPadu, tak jak ve škole pracovalo na blízko, tak potom si po škole sedne k iPadu a zase ty oči se musí ostřit na to blízko, tak to je to nejhorší, co by to dítě mohlo dělat, tím by se ta krátkozrakost zhoršovala určitě.
0: Máte vy nějaké další doporučení, radu, trik, jak bránit progresi krátkozrakosti nebo jak tomu předcházet?
2: Určitě u těch dětí je opravdu nutné, tak jak říkala tady paní přednostka, nebo vhodné, aby se zdržovali více ve venkovním prostředí, aby provozovali aktivity, při kterých se dívají do dálky, při kterých je to oko uvolněné, protože je skutečně prokázáno, že pobyt ve venkovním prostředí, venkovní aktivity snižují u dětí nebo zpomalují u dětí progresy krátkozrakosti.
0: A pojďme teďka tedy k tomu, co můžeme dělat s tím, když nějaké dítě tu krátkozrakost má, čili jak ji dneska léčíme, korigujeme.
1: Klasika jsou brýle, tak to známe všichni, že to je takový ten úplně nejzákladnější prostředek, jak tu krátkozrakost ovlivnit. Potom jsou kontaktní čočky, no a potom jsou laserové operace, což je, ty operační metody jsou moje parketa, ale brýle a kontaktní čočky spíš parketa optometristu.
0: Tak jak to funguje a pro koho je to vhodné?
2: V případě brýlí používáme ke korekci rozptylné čočky, které ten obraz posunou na sítnici a tím pádem vytvoří do dálky zaostřený obraz. A to oko celkově normalizují. To znamená, při pohledu do dálky to oko vidí ostře a při pohledu do blízka se namáhá. Ale namáhá se normálním přirozeným způsobem. Takže brýle jako korekční pomůcka jsou nejméně invazivní a jsou vhodné pro všechny, kteří prostě špatně vidí. A další možností potom, pokud někomu brýle třeba nevyhovují z důvodu sportu a tak dál, jsou kontaktní čočky. Toto už je trošičku více invazivní korekční prostředek. Dotyčný musí umět ty čočky správně nasadit, správně z oka vyndat, musí se umět pečovat. A hlavně kontaktní čočka není úplně přirozená na oku, takže je nutné chodit na pravidelné kontroly, aby se zjistilo, jestli ta čočka tam nedělá něco, co dělat na tom oku nemá. U těch kontaktních čoček je prokázáno, že to vidění je mírně lepší, mírně ostřejší. Není to úplně zásadní rozdíl, ale určitý posun tam je zejména ve vnímání kontrastu. Způsobeno to může být tím, že ta čočka vyhladí ten nepravidelný povrch oka a může omezit určité nepravidelnosti.
0: A jak se zbavit brýlí nebo kontaktní čoček, tak k tomu slouží nebo může přispět operace. V čem je princip laserové operace a pro koho je vhodná?
1: Tak u té krátkozrakosti je to dosti elegantní operace, kterou dělá vlastně laser, který je naprogramovaný, takže dosti přesná metoda, kdy se obrousí, když to řeknu velmi laicky, tak se obrousí ten povrch toho oka, změní se zakřivení rohovky a tím se ty paprsky schází na té sítnici, tak jak by správně měly na tom snímači. Ale je to tak třeba u pacientů, kteří mají tak zhruba od třeba 1 do 5-6 dioptrií, protože ten povrch toho oka se může stenšit jenom na určitou míru, aby nebyl příliš tenký po operaci, to už by potom vedlo k nějakým komplikacím. Jsou samozřejmě metody, jak to dělat i u pacientů, kteří mají více dioptrií, ale nejsou už tak elegantní. A ta spodní hranice, ta jedna dioptrie, to je zase spíše kvůli tomu, že očeři připadá škoda chirurgicky zasahovat do oka, které má jenom jednu dioptrii.
0: V kterém věku by to bylo vhodné operovat, pokud někdo by to chtěl řešit, že nechce nosit brýle nebo kontaktní čočky a chtěl by si korigovat tady toto operaci?
1: U dětí to vhodné není. Tam jedině v případě, že je velký rozdíl v dioptriích na obou očích, tak tam potom se to dělá. Ale jinak je to, až když to oko dozraje a když je a minimálně rok ta vada stabilní. Takže tak zhruba těch 20 let je takový začátek, kdy se to začíná ten laser dělat u těch pacientů.
0: A když má někdo tady tu krátkozrakost, čili vadu, jak správně zaostřit na dálku, nebo že vidí rozmazaně na válku, tak samozřejmě si to lepší ty děti, že nosí brýle. Ale mnoho dětí třeba ty brýle nosit nechce a nenosí je. Škodí si tím, že si tu vadu nekorigují?
2: Určitě to dětské oko se vyvíjí, rozvíjí a je potřeba jej přirozeně stimulovat. V případě, že je oko krátkozraké, tak do blízka ten zaostřovací aparát, jak už jsem říkal, není tolik zapojován, protože to oko je krátkozraké, vidí tedy na krátkou vzdálenost ostře bez námahy. A ten akomodační aparát lenivý. A se zlenivěním tohoto akomodačního aparátu můžou souviset další případné potíže, jako je třeba nástup skrytého šilhání a podobně. A samozřejmě chybí tam i ty přirozené stimuly pro ten normální vývoj oka, protože to oko v dětském věku přirozeně roste tak, aby se vyhlo té dioptrické vadě. Čili určitě je vhodné brýle nosit nejenom na dálku, nejenom na televizi, ale nosit je trvale.
0: A já bych teďka z krátkozrakosti přešel k dalším očním nemocem, problémům. A to jsou nemoci očí spojené s civilizačními chorobami. Jak my víme, víc a víc lidí v dnešní populaci trpí ať už vysokým tlakem, cukrovkou a mnohými dalšími chronickými nemocemi. Jak tyto souvisejí s očima a jaký vliv ty choroby mají na náš zrak?
2: Kláro.
1: Souvisí velmi úzce s očima, protože oko je vlastně takovým odrazem, v jakém stavu celý ten organismus je, a oko je velmi unikátní v tom, že v tom oku je toho hodně vidět. Tím, že prohlédneme celým okem až dozadu na sítnici a jsou to jediný cévy, které můžeme v organismu vidět a sledovat, tak tam můžeme vidět z vysokého tlaku změny na těch cévách, že je arterioskleróza, můžeme vidět na těch cévách, nikde jinde v organismu nemůžeme vidět. Dokonce můžeme vidět kousičky cholesterolu v těch cévách, takže tohle všechno můžeme sledovat. A bohužel se tohle všechno taky na těch očích odráží, takže většina pacientů nemá spojený to, že ty civilizační onemocnění ovlivňují oko, ale ovlivňují výrazně. Ten vysoký krevní tlak může vést k trombózám, k uzávěru žíly na sítnici oka, diabetická retinopatie při cukrovce, onemocnění, které může pacienta oslepit. A takový onemocnění současné doby je takzvaná věkem podmíněná makulární degenerace, která je u starších pacientů, projevuje se tím, že vidí špatně na blízko, že se jim vypadávají písmenka v textu nebo se křiví linie, a to je vlastně na podkladě toho horšího zásobení oka krví a tím pádem při vyšším cholesterolu, při vyšším krevním tlaku, takže tohle všechno na ty oči působí.
0: Jak se tomu bránit?
1: Zdravým životním stylem. Hlavním rizikovým faktorem toho onemocnění té makulární degenerace je kouření, takže to pacientům tedy zásadně doporučujeme přestat nebo nekouřit. Taky třeba endokrinní orbitopatie, onemocnění, které souvisí se štítnou žlázou, projevuje se na očích, taky výrazně souvisí s kouřením. Ultrafialový záření je další rizikový faktor. No a potom určitě mít vyrovnaný ty tuky v krvi, mít správně cukr v krvi, mít dobrý tlak.
0: Čili všechny zásady zdravého života.
1: Přesně tak, to působí na oči výrazně.
0: A ještě se zeptám, kdy si nechat, v jakém věku poprvé zrak vyšetřit odborníkem, čili kdy jít k očnímu lékaři?
1: Když to nebylo dříve, tak určitě v 45 letech, tak zhruba by si měl člověk nechat vyšetřit oči. Když se do té doby nedostal, protože byly ty oči vždycky dobrý, nic ho netrápilo, tak aspoň těch 45 letech zajít.
0: A pokud je to ve 45 letech v pořádku, kdy jít po druhé?
1: Tak potom už tak co 2 roky třeba aspoň chodit. Nechat si změřit intraoční tlak, protože zelený zákal je onemocnění, který nebolí, který tě neupozorní, dokud člověk třeba nevidí opravdu úplně špatně, už se s tím nic nenadělá. Nechat se pohlednout na tu sítnici, dá se na oku zjistit krevní tlak vysoký bez toho, že by člověk měl do té doby kdykoliv změřený tlak, takže by se to tak co 2 roky mělo sledovat.
0: A jaké napadají, pane docente, vás další civilizační choroby, které jsme ještě nezmínili a které by bylo vhodné mi taky na zřeteli?
2: Určitě v současné době se čím dál častěji setkáváme se syndromem suchého oka. To je problematika, která souvisí s pobytem právě ve vnitřních prostředích, v prašném prostředí, v klimatizovaném prostředí, obráceně i v prostředí, které je třeba přetápěné, a souvisí také s pohledem na monitory. Je prokázáno, že při pohledu na monitor oko méně mrká, člověk se víc soustředí a tím pádem více osychá, zhoršuje se zrak, může být podrážděné a tak dál. Samozřejmě i to klimatizované prostředí, prašné prostředí nebo to vytápěné prostředí vede k tomu, že to oko více osychá, ta kvalita zraku se potom zhoršuje a vede to také k té podrážděnosti oka.
0: Co dělat? Jak se tomu bránit? Na co se zaměřit, aby to nevzniklo?
2: Tak pokud
0: protože ve vnitřních klimatizovaných vytápěných prostorách se pohybujeme čím dál víc, že jo?
2: Je otázka, jak to letos bude s vytápěním vnitřních prostor, ale pokud se týká třeba té práce na počítači, tak tam se doporučuje pravidlo 20-20-20. Po 20 minutách na alespoň 20 vteřin se podívat na vzdálenost 20 stop, což je zhruba 5 metrů, uvolnit ten pohled, promrkat oči a tím jim dát trošičku vydechnout. Samozřejmě ta pauza může být i delší, podle toho, co dovolí zaměstnavatel. Samozřejmě pak zase případně se jít i vyvětrat ven, když je ta možnost. Pokud ta možnost není, toto nepomáhá, tak určitě je poměrně široký výběr očních kapek, které pomůžou zvlhčit to oko v návaznosti samozřejmě na to, kde konkrétně a v jaké vrstvě toho slzného filmu je problém. Což už vyžaduje ale hlubší vyšetření.
0: Vy jste zmínil monitor počítače a v mnoha ohledech my na to svádíme mnoho civilizačních problémů, ať už bolesti zad, nesprávné sezení, nesprávné dýchání a nakonec i oční vady. A kdybychom zůstali pouze u těch očních vad, myslíte si, že někdy budou takové monitory, za to je fyzikálně možné, že nám umožní jakoby dívat se na blízko, ale to oko to bude vnímat, jako se dívá do dálky, že ten obraz jakoby bude vkreslen, že bude ostřit na větší dálku, což pro něho bude
2: přirozenější. Už v současné době tyto možnosti jsou to různé 3D televizory, 3D systémy. Bohužel u těchto systémů se pouze navozuje prostorový vjem, ale to oko neustále zaostřuje na tu blízkou vzdálenost. A naopak z toho nesouladu té vnímané dálky, ale faktického zaostření na blízko může vznikat řada potíží.
0: Čili jak jsou takové ty 3D obrazy, že člověk se snaží nějak to najít, kde to najednou mu dává smysl ten prostorový a vidí to, tak to oko to pořád fyzikálně vnímá, že ostří na tu plochu toho obrazu. Že to není, že není uvolněné, nedívá se do té dálky, když vidí něco, že ve velké dálce, tak to vidí na té stěně obrazu.
2: Oko je zaostřené.
0: To je zajímavé, to jsem vůbec netušil.
2: Jo. Ale ten prostor, tam je navozen pouze ten prostorový vjem. I v 3D kině oko je zaostřeno na plátno, ale vidí některé objekty prostorově, ale nedokáže...
0: Když vidíme velký horizont vzdálený, tak vlastně ostříme na blízko, když se díváme ať na monitor, nebo jsme v kině.
2: Pokud ten monitor máme blízko v tom kině, to není až tak markantní, jako třeba na té 3D televizi, kterou máte významně blíž.
0: A než půjdeme dál, jsi ještě zmínila brýle jako prevenci a je opravdu vhodné nosit sluneční brýle a v našich podmínkách kdy, jak často, co bychom doporučili?
1: Já si myslím, že trošku na nás více v poslední době působí ultrafialové záření, že přece jenom ozonová vrstva, slunce více a tak dál. Čili určitě brýle spíš pacientům, obzvláště kteří mají nemocnou sítnici, tu makulární degeneraci, tak doporučuji, ale ne, že by pořád třeba, dejme tomu tady po Olomouci, museli chodit s tmavými brýlemi. Spíš tak, když se dostanou třeba do vysokohorského prostředí, kde je pořád hodně sněhu a hodně světla od toho sněhu, nebo někde k moři, tak tam bych ty brýle určitě doporučovala.
0: Já bych přešel k další nemoci oka, a to je katarakta. Dneska je téměř pravidlem, že většina lidí ve vyšším věku si mění čočky, které jsou změněny kataraktou, čili šedým zákalem. Proč to vzniká, co to působí a v jakém procentu nás to postihuje v tom vyšším věku?
1: Tak ona, katarakta neboli šedý zákal je takovým jakýmsi přirozeným projevem stárnutí toho oka, protože ta čočka, která přitom šedne, to je ten šedý zákal, tak ta čočka je zásobená jenom z nitrooční tekutiny, takže v podstatě jenom jak kdyby z vody s jontama je zásobená a nemá to správný sevní zásobení, takže na tom složení té vody to hodně závisí, ta výživa té čočky a tím teda ta čočka šedne. Zhoršuje se tomu pacientovi vidění, vidí méně ostře, méně kontrastně a šedě, až hnědě, někdy i taková hnědá katarakta. A je to taky součástí i těch civilizačních onemocnění, protože cukrovkáři, pacienti s cukrovkou, tíhnou ke kataraktě dříve a mnohem rychleji se jim zhoršuje. Ale operujeme mnohem více pacientů s šedým zákalem teďka hlavně proto, že se to operuje dříve, ten šedý zákal. Ty metody nynější operační jsou velmi elegantní, ale nejsou vhodný u velmi pokročilého šedého zákalu neboli tvrdé té čočky, kdy to musíme hodně dlouho rozbíjet ultrazvukem. Chce to operovat, když je tak ten šedý zákal tak akorát vyzrálý, ale ne příliš.
0: A lze šedému zákalu nějak předcházet?
1: Zdravý životní styl, tmavé brýle právě v těch nějakých, třeba u toho moře, nebo tak, kde je větší zátěž ultrafialovým zářením a ten zdravý životní styl, no.
0: A druhá taková choroba oka spojená se stářím je vědkozrakost. Jestli byste vy to nějak okomentoval, vysvětlil, co to je divákům a co tady lze dělat jako prevence tady tohoto zhoršování?
2: Vedchozrakost je přirozený úbytek schopnosti zaostřovat, čili akomodace s věkem, který už způsobuje problémy při vidění na blízko. Známe to, že si oddalujeme ten předmět, abychom na něj viděli, až nám prostě nestačí ruce, čili projevuje se to také jako takzvané krátké ruce někdy. Je to přirozený jev, prevencí je pokud možno nestárnout, což asi se úplně nezadaří. Další možností prevence je třeba to oko snažit trénovat akomodaci, což samozřejmě určitý účinek má. Bohužel, ten trénink je tím efektivnější, čím je oko mladší, ale tady by bylo žádoucí, aby trénovali právě ti lidé ve starším věku, kde už ten efekt až tak velký není. Čili ta prevence je tam velmi omezená a z mého pohledu optometristé se soustředí především na korekci potom té presbyopie jako takové.
0: Nicméně mě zajímá ta prevence a trénink. Jak si takový trénink představit, nebo co bych měl dělat, abych oddaloval nebo zcela zabránil rozvoj nebo i dokonce zvrátil už tu vetchozrakost?
1: Myslím, že zabránit se asi nedá, ale jako určitě se dá trošku snížit ta potřeba těch brýlí nebo to množství těch dioptrií. A já doporučuji, nebo sama i na sobě dělám, že třeba když stojím na červené v autě, tak se dívám na čelní sklo do dálky, protože ta čočka v oku pracuje jak kloup a vlastně na dálku se oploští, na blízko se vypoulí a tady takhle pořád jakoby pumpuje a jak stárneme, tak ona už jako tak jak klouby všechny už nejsou tolik ohebný, tak ona už taky se nedostane do té maximální polohy a já se ji snažím pořád tady tímhle nutit se ohýbat.
0: Třeba i když jsme ve vnitřním prostoru, tak se dívat oknem do dálky a pak se zaostřit na to sklo na nějaký tak. drobný bod a takhle to párkrát
1: takhle trénovat.
0: Pro cvičit to oko a jak by to mělo třeba dlouho trvat a jak to dělat často, kolikrát denně?
1: Když si na to člověk vzpomene, což není zase tak často.
0: Dobře, já bych se ještě vás zeptal na vaše doporučení, co bychom měli dělat, abychom si zachovali oči co nejvíce zdravé, čili nějaké desatero zdravých očí, jestli k tomu něco řeknete, nějaké body a potom bychom přešli k dotazům diváků.
1: No tak určitě ten zdravý životní styl, že člověk si ani tak nepředstavuje, že to, co jí, jak sportuje, že by to mělo vliv na oči, že má dojem, že to má vliv na srdce a na cévy, ale má to výrazný vliv na oči. Takže zdravá strava, nepřehánět to s masem, naopak to přehánět se zeleninou klidně, dát si večer decinku červeného vína, v kterým je enzym, který je velmi prospěšný pro mozek a oči, a dělat aerobní sporty, které dobře prokrvují periferní orgány, když vezmeme oko, že je taky periferní orgán. A to je tak, co mě napadá.
2: Po stránce optiky

0: mé doporučení. A samozřejmě u toho počítače potom je doporučená vzdálenost v průměru asi tak těch 60 cm. A samozřejmě celkové držení těla. A nosit správnou dioptrickou korekci, která pomáhá normalizovat to oko.
1: A já bych přešel dotazům diváků, který nás dneska přišlo, vidím opravdu hodně. A dobrý den. Jsem na jedno oko krátkozraká. Všimla jsem si, že při běhání se mi často dosti zhorší zrak. Vidím znatelně rozmazaněji, než běžně vidím. Je to obvyklé? Děkuji, Markéta.
2: Na jedno oko krátkozraká a při běhání
1: jedna dioptrie tady píše.
2: Jedna dioptrie je málo. Těžko říct, v jakých světelných podmínkách se běhá, protože běhání samotný by na to nemělo mít nějaký výrazný vliv. Spíš třeba, když je, pokud se běhá zašera, tak ta krátkozrakost lehká se zašera výrazně zhorší. Tam se může stát větší krátkozrakost tím, že se roztáhne zornička, lomí se přes periferii čočky, tak se ta krátkozrakost více projeví zašera. Takže v tomhle bych třeba hledala, jinak mě nenapadlo, proč by to mělo teda zhoršovat běhání. Naopak prospěšný.
0: Určitě souhlasím s paní přednostkou. Je otázka, jak se chová to druhé oko a chtělo by to určitě provést potřebné vyšetření.
1: Pokud cítí nějaký diskomfort, nějaký zhoršování zraku, tak navštívit specializovanou ordinaci. Další dotaz. Trpím na ječná zrna na horních víčkách. Už jsem to musel opakovaně řešit vyříznutím. Po posledním zákroku jsem asi 5 měsíců a opět se mi ječná zrna tvoří. Napadá vás nějaké řešení, co bych měl udělat pro to, aby se tvořit přestala? Děkuje, Petr.
2: Civilizační onemocnění. Takzvaná meibomyelitida neboli zánět žlázek, který tady víčka jsou plný žláz, který vylučují hlen, nebo spíš jak kdyby tuk do té slzné vrstvy, aby se ta slzná vrstva rychle neodpařovala. A tady ty žlázky se, jak říkám pacientům, laicky rády splaší. A splašit se můžou tím hodně koukáním do počítače, některými léky a to tak asi všechno, co mě teďka napadá.
1: Mně ještě napadá teda, promiň, že tak jak třeba herpes někomu vyskočí, když má horší psychický období, nějaký náročnější, je vystresovanější, tak jsem někdy narazil na tu souvislost tady s těmi záněty chronickými, že se zakutnějí a i to ječné zrno, že tam
2: trochu taky může, ale je to nejvíc na podkladě toho, že je jiná konzistence toho, co vytéká z té žlázy. A jak se tomu s tím dá bojovat, je hygiena těch okrajů, těch víček, což je dřina, aspoň jedenkrát denně zahřívat ty víčka nějakým teplým obkladem, potom zahřátí, jak kdyby promačkat, tím trošku vyteče toho hlenu z těch žláz a používat na čištění, tak když jak se ženy odličují večer, tak i když to má muž, tak se musí takhle jakoby očišťovat ty okraje těch víček, protože vznikají na povrchu šupinky, které uzavírají ty výtoky těch žláz. Takže podívat se i na internetu, jmenuje se to meibomyelitida nebo zánět víčkových žláz a je k tomu spousta rad na internetu a z toho potom pramení to ječný zrno tady z tohohle z toho, čiže začíná to tím chronickým zánětem těch slzných žlázek. A můžou to být léky, může to být počítač, což bývá nejčastěji.
1: Dobře, já přijdu k dalším dotazu. Chtěl bych se zeptat, zda lze trénováním očí krátkozrakost opět vyléčit nebo alespoň zlepšit? Děkuji za odpověď, Jana. Tak to by možná spíš na fyzika.
0: Krátkozrakost je primárně, nebo ve většině případů dána tím, že to oko je příliš dlouhé. A to oko cvičením velmi těžko zkrátíte. Čili cvičení mohou napomáhat k lepší funkci očních svalů, včetně toho akomodačního svalu, včetně okohybných svalů, ale krátkozrakost tímto způsobem jsem k tomu velmi skeptický, že to bude fungovat.
1: Ale z druhé strany, jak jsme říkali na začátku našeho pořadu, když jsme se věnovali krátkozrakosti, pobyt venku, dívání se do dálky vede k tomu, že ta krátkozrakost se nezhoršuje tak, jak by se zhoršovala bez toho, protože ano. Je to změna délky oka, jednoduše řečeno, a tím růstem se většinou zvětšuje, takže toto by vedlo k prevenci většího zhoršování.
0: Ano, čili lze pozastavit nebo zpomalit ta progrese, ten vývoj, ale spíš tím, že se budeme pohybovat v nějakém tom venkovním prostředí, budeme se dívat přirozeně do dálky a podobně. Pokud už ta krátkozrakost je v dospělém věku, tak tam zvrácení toho stavu nevidím jako reálné.
1: Další dotaz, mám 50 let a své první brýle na čtení. Jsem si pořídil letos v únoru. Během roku se ale můj zrak rapidně zhoršil. Mám potíže nejen se čtením, ale i na dálku. Je možné, aby se zrak zhoršil tak, za tak krátkou dobu? Je to šílený sešup. Tak možné je všechno, ale máš slovo.

0: Možné všechno, no. Tak ono s tou počínající presbiopií, s počínající vedchozrakostí je to takový zapeklitý, že ta dálka kolikrát nemusí být tím, že se zhoršuje třeba ta vada, ale ta čočka, jak začíná hůře fungovat, tak když se člověk snaží dívat na blízko, tak najednou ta čočka se dostane do nějaké tedy polohy a když se potom chce podívat do dálky, tak ona se z té polohy nemůže dostat, takže má dálku zamrženo. Tak je to takový, že je to takový onemocnění té čočky, zkrátka, který souvisí s tím věkem, ale že by to bylo takovýhle rychlý zhoršování těch dioptrií, to si nemyslím, že to tak někdy bývá.
1: Ale může to být při různých jiných chorobách oka, takže asi je vhodné se nechat vyšetřit
0: určitě
1: při nějakých rychlých změnách.
0: Určitě vyšetřit, ale trošičku s tím bojovat, nenasazovat hnedka nový, jako další silnější a silnější brýle, ale tak nějak si trošku na to zvykat. Já když jedu pracovně vlakem do Prahy a celou cestu ve vlaku, teda bohužel pracuju na počítači a potom v Praze vystoupím z vlaku, tak najednou na dálku taky vůbec nevidím, protože mám teda ten takzvaný spazmus akomodace, neboli tam ten můj zrakový aparát je zaměřený na to blízko a nemůže se takhle během třeba 10 minut z toho dostat.
2: Jestli můžu ještě k tomu podotknout, může se také jednat o to, že tazatel nebo tazatelka trpěla daleko zrakostí, která do té doby byla skrytá. A s tím, jak se ten akomodační aparát, jak ten akomodační aparát s věkem ztrácí schopnost zaostřovat, tak ztrácí schopnost i kompenzovat tu daleko zrakost, která je pravým opakem té krátkozrakosti. A je možné, že příčinou toho zhoršení třeba do dálky je právě manifestace, čili objevení se té do té doby skryté daleko zrakosti a chce to opravdu oční vyšetření u optometristy nebo očního lékaře.
1: Dobrá, přijdu k dalšímu dotazu. Můj manžel si kape dlouhodobě umělé slzy. Nemůže si na nich vytvořit závislost podobně třeba jako na nosních kapkách? Děkuji, Monika.
0: Závislost určitě ne, protože tam jsou látky, tam je kyselina hyaluronová a ještě nějaké jiné látky, které nejsou tak, jak třeba v těch nosních kapkách opravdu jsou ty, které vytváří závislost, tak tady ne. Otázka je, jestli to opravdu nutně potřebuje ty umělé slzy, protože nějaký sem tam štípnutí, zaškrábání oka, to pocítíme zkrátka vždycky každý a ty umělé slzy by opravdu mohly být trošičku jako už jenom pro ty pacienty, kteří opravdu mají nějaký výrazný.
1: Jak se pozná, kdy to ten pacient potřebuje teda?
0: No, je to hodně na subjektivních potížích pacienta.
1: Jsou třeba ty oči červené, nebo nějaký podrážděný, nebo...
0: Ani nemusí být, no.
2: Můžou být a naopak může se to projevovat i třeba nadměrným slzením, jo, to podrážděné suché oko, tím, jak je to oko podrážděné, víc slzí, ale protože je například špatná skladba slzného filmu, tak ty slzy nejsou dostatečně kvalitní a nedávají tomu oku to, co by mělo dostávat tu ochranu patřičnou.
1: Čili je to možná i takový zjištění si vnitřní, zda ty umělé slzy mi zlepšují ten problém, pro který je používám a tak dále.
0: Zlepšují kvalitu života, že? Jo. Pokud tomu pacientovi zlepšují kvalitu života a když si třikrát denně kapne, tak se mu žije líp, tak proč mu to brát?
1: Takže
0: nebrát,
1: si tím neuškodí.
0: Neuškodí, tak, přesně dobrá. Tak.
1: Dobrý den, jaký je váš názor na sluneční brýle u malých dětí? Má smysl je nasazovat dvouletému dítěti třeba na horách nebo u moře? Dříve se moc nedoporučovalo. Děkuji, Marie. Kdo se toho ujme?
2: U malého dítěte v našich přirozených podmínkách, na které jsme zvyklí, opět, když se tady bude procházet po Olomouci, to nevidím jako nutné, ale v případě, že pojedou někam k moři nebo na hory, kde ta expozice tomu světlu a hlavně UV záření bude vyšší, tak by bylo vhodné ten zrak toho dítěte chránit.
0: Ono se to dřív nedoporučovalo, že se říkalo, jak se to dětské oko vyvíjí vlastně, takže ta tmavá clona tam nepatří. Ale myslím si opravdu, že teďka na nás toho UV záření působí víc, takže u toho moře určitě bych doporučovala i tomu malému dítěti.
1: Ale při běžném životě ani v létě v Olomouci
0: není
1: nemá smysl. Dobrá. Dobrý den, jsou oční vady dědičné, tím myslím refrakční vady, šedý a zelený zákal a podobně. Má smysl chodit častěji na prevenci, když máme v rodině zelený zákal? Děkuji, Dita.
0: To je krátká odpověď. Ano, rozhodně. Zelený zákal, výrazná dědičnost. Takže tam určitě vždycky, když vyšetřujeme pacienty, tak se ptáme, jestli někdo má v rodině zelený zákal. Pokud má, tak je to pro nás zvýšený ukazováček, pozor tohohle pacienta více prošetřit, více se zaměřit na ten zelený zákal. A co se týká šedého zákalu, tak taky tam ta dědičnost je. Když měli rodiče, prarodiče v nižším věku, tak se dá očekávat, že by taky mohlo být v nižším věku. A krátkozrakost, tam je to teda opravdu hodně. Pokud oba dva rodiče jsou krátkozraky, tak je to opravdu vysoká možnost toho, že to dítě bude taky krátkozraký.
1: Dobrá. Další dotaz má Marek a toho by zajímalo, na základě čeho v porodnici zjišťují zrak novorozenců, když přece takto malé děti po narození téměř nevidí.
0: No, on se nezjišťuje zrak, ona se zjišťuje vlastně vrozený šedý zákal. Kdysi před mnoha lety bylo stanoveno, že se bude dělat tady ta screeningové vyšetření šedého zákalu, protože občas se stane, že se narodí dítě se šedým zákalem vrozeným a u toho dítě to není jak u dospělého, tam je potřeba to operovat hodně brzo, protože jinak se to oko nevyvíjí a zůstane navždy špatně vidoucí, i když by se potom ten šedý zákal zoperoval. Takže se začal dělat tady ten screening šedého zákalu a neonatolog, který je lékař tam, kde v té porodnici, se jenom podívá světýlkem do těch zornic a vidí, že červená zornice neboli je červený reflex, tak je to v pořádku. A takže nevyšetřuje se zrak, zjišťuje se ta průchodnost světla tím optickým aparátem.
1: A jak často se u toho novorozence zjistí, že tam není něco v pořádku?
0: Naštěstí dosti.
1: Je to velmi vzácné. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Dobrá. Má barva očí vliv na jejich citlivost? Například, že modrooci jsou více ohroženi sluncem a podobně? Děkuji za odpověď, Nela.
0: No, když člověk se dívá těma našima vyšetřovacíma metodama, tou štěrbinovou lampou, to je vlastně binokulární mikroskop, kterým my se díváme na oko, máme ho mnohonásobně zvětšený, tak vidíme, že hnědá duhovka je jak tlustý koberec anebo jak závěs, kdežto modrá duhovka většinou bývá jak záclona anebo tenký koberec. Takže přes tu modrou duhovku opravdu proniká toho světla na sítnici víc. Má to vliv, má ta barva toho oka opravdu vliv.
1: Na to, jak ostře to, člověk vidí třeba, jak, nebo při jaké světelné kondici vidí ostře, nebo jaký to má vliv teda ta barva oka na vizus?
2: Samozřejmě u té světlé rohovky může docházet k většímu rozptylu toho světla a může to snižovat mírně třeba kontrastní citlivost u extrémně světlých očí. Čili i ten vízus, ne spíš kontrastní citlivost, řekněme takové jemné detaily v tom v kvalitě toho zraku, to může ovlivnit.
0: Oslnivost, že a třeba takový ti modroocí raději nosí ty tmavý brýle, ti černovlasí, čili tmavě hnědoocí, ani tak ty tmavý brýle nepotřebují.
1: Přece jenom ale organismus je inteligentní a vyvíjí se a zachovává si, co je pro něho vhodnější. A my máme, tady dokonce pan docent má tmavě hnědé oči, ty máš modré oči. Proč nemáme všichni stejné oči, které by byly pro naši populaci nejvhodnější? Proč vlastně to vede k tomu, že máme? Nebo co je lepší, my ty tmavé oči nebo modré oči?
2: Teď budu trošičku fabulovat, ty modré oči jsou patrné spíše u národů více na severu, mm-hmm. kde je toho světla méně. Mm-hmm. To znamená, že ani ten rozptyl toho světla v tom oku nemusí až tak vadit. Naopak je žádoucí, aby toho světla na sítnici přicházelo možná víc. A naopak, čím jdeme zase víc na jich, tím pozorujeme spíš tmavší oči, tmavší duhovky.
1: Předforma slunečních brýlí, ty tmavé oči.
2: Přesně. Dobrá, tak, jak jste říkal, ten organismus se vyvíjí a nastavuje si to tak, jak mu to vyhovuje.
1: Tak, poslední dva dotazy. Má smysl si pořizovat brýle na PC s modrým filtrem, když nemám dioptrie?
2: Myslím si, že je možné to řešit i jiným způsobem, například úpravou modré složky v jasu obrazovky. Samozřejmě modrý filtr na brýlích není na škodu. Určitě u osob, které dlouhodobě pracují na počítači a nosí brýle, je vhodné si tady toto pořídit. Pokud někdo brýle vůbec nenosí, tak myslím si, že stažení té modré složky na tom počítači může být
1: dostatečné. A pro vlastní pochopení, v čem nám vadí ta modrá složka monitoru?
2: To modré světlo jednak nám stimuluje tvorbu melatoninu, což je hormon, který ovládá naše biorytmy v podstatě. A pokud se vystavujeme tomu modrému světlu i třeba těsně před spaním, tak to může
1: to
2: povolat.
1: Tomu rozumím, takhle z hlediska biorytmu, ale to by nám nevadilo dopoledne potom.
2: To dopoledne nevadí, ale to modré světlo má asi největší energii z toho viditelného spektra a může potom působit poškození sítnice, zejména jsou studie, které naznačují, že by mohlo zvýšené množství modrého světla souviset se zvýšeným výskytem makulární degenerace.
0: A existují dokonce nitrooční čočky, které se při operaci šedého zákalu implantují do oka se žlutým filtrem, ano. Který filtruje právě tady to modré světlo.
1: Mm-hmm. Takže dokonce si může někdo nechat dát čočky z růžové, aby viděl růžový
0: růžové
1: svět.
0: Jako,
1: i tak to bude z budoucna.
0: Růžové
1: dobrá.
0: Čočky.
1: A poslední dotaz. Dobrý den. Pomohlo by, kdybych si do kanceláře dala 3D tapetu a z její pomoci se dívala do dálky. Děkuji, Radka. My jsme to už jednou probrali, ale ještě prosím pro Radku, jestli to zopakujete.
2: Tak ta 3D tapeta určitě vytvoří prostorový vjem, ale bohužel to oko pořád bude zaostřovat na tu blízkou stěnu. Takže není to ideální, nejlépe je skutečně podívat se z toho okna ven.
1: Zodpověděli jsme všechny dotazy, já vám děkuji a já bych se rozloučil s diváky tím, že opravdu jsme si ozřejmili, že i životní styl má velký vliv na kvalitu našeho zraku. Můžeme pro nás zrak opravdu hodně udělat a znovu je to, jsou to všechny ty zdravé návyky a to, jak pečujeme o celé své tělo a neměli bychom brát zrak jako samozřejmost a neměli bychom mít překvapení, když pro oči nic neděláme a potom si de facto nám ve vyšším věku nefungují tak, jak bychom si přáli, aby nám oči fungovaly. Oči jsou totiž odrazem opravdu našeho celkového zdravotního stavu. Já vám děkuji za pozornost a dneškem končí druhá série pořadu Ambulance aktivního zdraví. V tomto roce jsme se opět soustředili na prevenci a chtěli jsme vás motivovat, abyste se více zaměřili na své zdraví, protože zdraví je to nejcennější, co máme. Přeji vám poklidné vánoční svátky a do nového roku jen to dobré a těším se na viděnou někdy budoucnosti. A vám moc děkuju za dnešní zajímavou diskuzi.
3: Pane, živé vysílání dále pokračuje, ale my bychom si nemohli dovolit ukončit druhou sérii a poslední díl tohoto pořadu, aniž bychom nepoděkovali autorovi projektu, duchovnímu otci a moderátorovi v jedné osobě. Moderátorovi, který všechny série odmoderoval živě. A za to si zasloužíte velké dík. Ale já na to nebudu sám. Já si dovolím pozvat i ty, bez kterých by se tento pořad technicky neobešel. A to producentku pořadu Veroniku Jeřábkovou z Fakultní nemocnice Olomouc a režiséra přenosu Jakuba Seligera z BEA Production. Mezitím si dovolím, a myslím si, pane řediteli, že je právě otevřít toto šampaňské.
1: Tak teda to jste mě dostali na závěr druhého roku série.
4: Já za to nemůžu.
3: To je můj
4: nápad.
0: Pozor na oči. Pozor na oči.
4: Pozor na oči.
1: A takže na zdraví a na další rok úspěšného seriálu. Tak já si dovolím tedy napředat dámám do ruky na přípitek.
0: Děkuji.
2: Děkuji.
1: A ještě s dovolením Veronice napřed.
2: Pardon, já nejsem dáma samozřejmě. Děkuji.
1: On byl ještě tady
2: další.
3: Děkuji.
1: Tak.
3: A já myslím, že bychom měli začít tou poslední klapkou, pane řediteli.
1: Poslední klapka?
4: Popustit.
1: Jo, takhle. Můžu?
3: Ano.
1: Víte, já jsem neskušený, v tom jsme ještě nejistí. Tak na zdraví.
4: Na zdraví.
1: A děkuji vám všem moc se mi to
2: za
1: líbí
2: pozvání.
1: S vámi. Tak jo.
2: Na zdraví.
3: Já bych si dovolil ještě příležitosti. A protože pořad Ambulance aktivního zdraví není jenom samotný pořad, ale je to celý projekt, který nabízí spoustu aktivit, tak kdybyste mohli každý velmi stručně, ať už neprodlužujeme živé vysílání, říct, co byste tomu pořadu popřáli do budoucna. A dovolím si začít od hostů.
0: No. Já bych popřála určitě to, aby to mělo nějakou odezvu, aby ne pacienti, ale aby všichni začali žít zdravě a vážili si toho, že si to zdraví můžou nějak ovlivnit a neřešili zkrátka tím, že to potom nemocnice bude léčit.
2: Určitě hodně vnímavých posluchačů, kteří se budou pokud možno řídit těmi radami tak, aby nemuseli ve fakultní nemocnici skončit v ideálním případě.
3: Paní producentko.
5: No, mě ten pořad hodně baví, ráda na něm s panem ředitelem spolupracuji, ale skoro bych si přála, aby jsme ho vůbec nemuseli realizovat, aby skutečně ti lidé sami přišli na to, že své zdraví mají ve svých rukou.
1: A já můžu mluvit přímo do mikrofonu, předpokládám. A vy jste mě tedy vzali všechno, na co jsem chtěl upozornit. Přál bych si, aby jsme si byli všichni vědomí, že opravdu můžeme daleko víc, můžeme téměř tolik, kolik chceme a ať pro sebe dokážeme udělat to, že se nám žije zdravě, radostně a ať jsme do stovky v plné kondici všichni.
3: Můžeme se těšit na třetí sérii?
1: Určitě.
3: Tak na zdraví.
1: Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
0: Na zdraví. Na zdraví.
1: Tak.
0: Opravdu pijeme v přímém přenosu.

0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zajímavé zážitky, super kolegy, kolegyně a podobně? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
1: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
0: Představte nám firmu John Crane. Co dělá a čím se zabýváte?
1: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. V České republice působíme už téměř 35 let a naše závody najdete v Lutíně a Olomouci Slavonině, respektive kousek u Hněvotína. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví, ať už je to potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
0: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
1: Patříme bezesporu mezi významné zaměstnavatele v olomouckém regionu, nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu. Zakládáme si také na moderním, čistém a bezpečném pracovním prostředí.
0: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
1: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby. Zároveň obsazujeme i další pozice napříč výrobou, logistikou nebo technickými odděleními. Záleží na aktuální situaci.
0: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
1: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky.
0: Kde zjistíme více informací?
1: Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
0: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
1: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele, moderní strojírenskou firmu a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
0: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
1: Hezký den.
0: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Víc léta, víc muziky, víc...

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu, kamkoliv přijdou. Jejich fanoušci je milují pro jejich autenticitu a osobitý styl. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme ještě víc parádní muziky a zajímavých příběhů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jäna je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska zazní hlas, který znáš, ale možná tě překvapí. Niall Horan, někdejší člen One Direction, se vydal na vlastní cestu. A jeho hudba je klidná, jemná a plná emocí. Je jako ten kámoš, co už si prošel bouří a teď tě pozve na kafe a klidně ti zahraje. Jeho styl je popově folkový, s upřímností, kterou jinde hledáš těžko. Zůstaň s námi. Metropole tě vezme tam, kde hudba léčí a uklidňuje.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dneska zvládnete opravdu cokoliv. Býci, hlavně nikam nespěchejte. Blíženci, usmějte se na sebe do zrcadla a mějte se rádi. Raci, soustřeďte se na to, co je reálné. Lvi, budete mít čas na práci i na zábavu. Pany, v rámci možností, buďte odvážnější. Váhy, spoléhejte se hlavně na svoje zkušenosti. Štíři, stále platí, že láska prochází žaludkem. Střelci, klidně se pusťte do nových výzev. Kozorozi, pokud něco uzavřete, už se k tomu nevracejte. Vodnáři, zkuste víc odpočívat, ať naberete síly. A co my ryby, měli bychom se vzpamatovat. Je čas přestat snít a začít konat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Taneční rádio s

0: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení.
4: Hlas lidu.
3: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni. Ukazuje to průzkum Provident.
0: Sport.
3: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
5: Asi je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
3: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
7: Kávou provoněný den vám přeje Revasio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí.

0: jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
1: Legenda, která psala historii české rockové scény.
0: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
1: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
0: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
1: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
0: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
10: Radio Metropole.
11: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
10: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický,

0: dostaneme benefity.
1: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
2: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
1: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
2: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
1: Hezký den.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Franto, co ty haldiš rotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Radio Metropole.
3: Olomouc 92 a Závřeh 105,8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Je středa 26. srpna. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
3: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na světě existuje přes 6 000 známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
0: Sport.
3: České volejbalistky dosáhly na domácím mistrovství Evropy na důležitou metu. Vyhráli 3-1 na sety nad Ukrajinou a zajistili si postup ze skupiny B do osmifinále.
4: Strašně těžký vítězství, my si toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni začali servírovat, zatlačili nás, vůbec jsme to neměli jednoduchý. A myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body, takže prostě pochvala pro celý tým, ať už to byly holky na lavičce nebo začínající šestka.
3: Komentovala mač nahrávačka Pavla Šmídová. Ve čtvrtek budou české volejbalistky hrát ve skupině B na mistrovství světa ještě s Bulharskem, a to o co nejlepší pozici do play-off.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víte, proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. Zejména na severu možné přehánky a denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Kvůli pranostice. Ta říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Dneska má severák volno, zastoupit ho má slabý, místy mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z okolí Blanska nebo Mohelnice. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. Ranní policejní hlídky teď nedaleko Olomouce, ve Velké Bystřici na Zámeckém náměstí. Další hlídka mezi Blanskem a Rajcem Jistřebí u Spešova. A odstavené vozidlo nám hlásíte na cestě z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou. Naše ranní cestování je skvělé, díky vám. Děkujeme, že ladíte.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Všední den.
1: Berani, dneska zvládnete opravdu cokoliv. Býci, hlavně nikam nespěchejte. Blíženci, usmějte se na sebe do zrcadla a mějte se rádi. Raci, soustřeďte se na to, co je reálné. Lvi, budete mít čas na práci i na zábavu. Pany, v rámci možností, buďte odvážnější. Váhy, spoléhejte se hlavně na svoje zkušenosti. Štíři, stále platí, že láska prochází žaludkem. Střelci, klidně se pusťte do nových výzev. Kozorozi, pokud něco uzavřete, už se k tomu nevracejte. Vodnáři, zkuste víc odpočívat, ať naberete síly. A co my ryby, měli bychom se vzpamatovat. Je čas přestat snít a začít konat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Radio Metropole.

0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Všechno, co potřebujete.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je středa 26. srpna. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
4: Hlas lidu.
3: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100. Odešla legenda country, zesnula americká zpěvačka a autorka písní Dolly Parton. Zpěvačka, kterou po celém světě proslavil song Jolene, zemřela po krátkém boji s rakovinou v Nashvillu ve věku 80 let.
0: Sport.
3: Uničovští fotbalisté museli na domácím trávníku zkousnout porážku ve druhém kole českého poháru. Třetí ligový klub změřil před svými fanoušky síly s prvoligovým Zlínem a padl 0-2. Do dalšího kola MOL Cupu tak jde Zlín.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víte, jak jsou ke konci prázdnin aktivní klíšťata na Moravě a jakou milují teplotu? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude v polovině pracovního týdne na Moravě teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, zejména na severu možné přeháňky. Má být většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. A teď ke klíšťatům. Podle odborníků je jejich aktivita na pětibodové škále v našem kraji momentálně hodnocena střední trojkou. A nejoblíbenější teplota klíšťat? Ta je kolem 25 stupňů Celsia, takže dnes si určitě stěžovat nebudou.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z okolí Černé hory nebo ze Šumperka. V Olomouci dnes pozor na technické služby. Po obědě budou pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí a cesty na Lipenské mezi Ačkami a Kruháčem u Pežota. Ranní policejní hlídku právě teď vidíme mezi Rajcemi Střebí a Černou horou u Bořitova a hlídají a na bezpečný provoz dohlíží také v Šumperku na ulici Československé armády. Jdeme s vámi, dobré ráno.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
1: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevine.
4: Dobrou noc, Kevine.
1: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Macaulay Culkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozní.
0: Metropole právě dnes.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
9: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
8: Tak jdeme.
9: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: To snad ne, já se na to vysk***l. A kučka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí.

0: ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Skali, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: Nová sezóna s

0: 20. září v prodejnách CCC.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy.
4: Olomoucko aktuálně.
3: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník. Nejsložitější onkologické operace už nemají řešit malé nemocnice. Od září se přesunou do specializovaných center. Jde o operace nádorů jater, slinivky či jícnu. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje kvalitnější péči. Pacienty pak mají na operace do center vozit sanitky, píší Novinky.cz.
2: Sport.
3: Další výhru dobila dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová na tenisovém Grand Slamu US Open. ESO prostějovského tenisového klubu a olomoucká rodačka postoupili do semifinále smíšené čtyřhry. Přemohli americký pár Paul Navarová 2-0 na sety.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
6: Víte, proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. Zejména na severu možné přehánky a denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Kvůli pronostice. Ta říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Dneska má severák volno, zastoupit ho má slabý, místy mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za vteřinu.
7: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Radio Metropole. Za volantem.
6: Policie v Olomouci a uzavřená silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Kde právě měří olomoucká městská policie, Vítě?
8: Krásné dobré ráno. Městská policie měří 30 na ulici Jarmily Glazarové v Hejčíně, tak nohu z plynu.
6: Děkujeme. Má aktuální informace o uzavřené cestě mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou doplníme právě teď. U studené loučky je nehoda, policie vozovku uzavřela. Opět to můžeme například přes městečko Trnávka kolem Vranové Lhoty a přes Líšnici. Šťastnou cestu.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
9: I learned to embrace the dark, and now every time

0: tebe bez nudných keců. Jen top aplikace Radio Metropole.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa celebrita, ze světa showbiznisu, tak pojďme na ně. Kotlárovci versus Carlos Vémola. Možná se toho díky organizaci GMMA dočkáme. Diego Kotlár ze Šumperka před časem olomouckého rodáka Vémolu vyzval. Ten v nějakém rozhovoru samozřejmě ale pověděl, že by Kotlárovců musel přijet celý autobus. Nakonec jich je ale jenom 5, nicméně už v tuhle chvíli nejde o srandu. Promotér organizace GMMA Jakub Jíra na svém profilu nasdílel výzvu pro Carlose podle pravidel MMA. No a zní přesně takto.
2: Tak poslouchej ty konino, Carlos Vémola, přijímá tvojí výzvu, kterou si na nás dál na autobus Kotláru. My nepotřebujeme být 8 Kotlárů. My jsme tady 5 a věř mi, že tyhle ty lvy žerou prvně, to budeme my. Ty konino, dva měsíce,
3: máš
2: se připravit.
3: Čekáme na tom, jak na očáře.
2: Máš se připravit, ty konino. Diego tě zruší s mým týmem.
3: Skončíš.
2: Jo, jedině Kotlárovci.
3: Budeme tvůj poslední zápas.
1: Tak to je Diego Kotlár a jeho parta, tak uvidíme, jestli Carlos Vémola nabídku přijme. Vzhledem k jeho finančním potížím je to ale dost možné, my to v každém případě budeme sledovat. Já připomenu, že organizace GMMA je nově vzniklá, no a zápasit bychom v ní měli vidět taky nejznámějšího českého vězně Jiřího Kajínka. Tak to je Showbiz na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
4: Radio Metropole. Tvoje dopoledne.
0: Tvoje.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
0: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu Nejsvětější trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu. Sport. Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víte, jak jsou ke konci prázdnin aktivní klíšťata na Moravě a jakou milují teplotu? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude v polovině pracovního týdne na Moravě teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, zejména na severu možné přehánky. Má být většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. A teď ke klíšťatům. Podle odborníků je jejich aktivita na 5-bodové škále v našem kraji momentálně hodnocena střední trojkou. A nejoblíbenější teplota klíšťat? Ta je kolem 25 stupňů Celsia, takže dnes si určitě stěžovat nebudou.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Úklid v Olomouci, nehoda v Zábřehu a pomaličku se rozjíždějící silnice mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí po ranní nehodě. Víme, jak se jezdí tady? Hezké dopoledne. V Olomouci dnes bacha na technické služby. Po obědě mají pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí na Lipenské ulici mezi Áčkami a Kruháčem u Pežota. V Zábřehu se teď bourá mezi Molkou a Šelkou na Olomoucké ulici, je u toho policie. A dobrá zpráva přichází ze silnice z Moravské Třebové na Mohelnici. V obou směrech už by po vážné ranní nehodě měla být silnice s opatrností průjezdná. Děkujeme za všechny vaše informace.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
11: Nová sezóna

0: Provence. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Tohle je Radio Mé.

0: pole, kam vyrazit.
1: Ať už na sobě ve středu máte zástěru, uniformu, monterky, sako nebo klasický civil, hrajeme pro vás, jsme tady pro všechny a poradíme, co podnikat. Od zítřka v Olomouci začíná festival vojenských hudeb. V centru Olomouce se představí nejlepší vojenské orchestry. Od zítřka až do soboty orchestry z České republiky, z Maďarska, z Polska, z Chorvatska, také z Bulharska. Festival vojenských hudeb v Olomouci na Horním náměstí už od zítřka. Tradiční gastrofestival Chutě kraje pokračuje ve své další zastávce. Nabízí lokální výrobce, nejlepší jídlo, kafe, tradiční kuchyni i moderní street food. Tentokrát Chutě kraje už teď v neděli 30. srpna v Prostějově. Více informací na webu report.cz. A říkáte si, no dobře, a není nějaká akce, na kterou můžeme zajít už dneska? Ano, je super, že se ptáte. V Olomouci na Korunní pevnušce vystoupí kapela Queenie, oslaví s námi svých 20 let a také 40 let od posledního koncertu kapely Queen s Freddiem Mercury. Dnes na Korunní pevnostku do Olomouce nás zve také frontman kapely Queenie Michal Kluch.
2: Za kapelu Queenie vás zvu dnes večer o 20.00 na Korunní pevnostku tady v Olomouci, kde zazní ty největší hity kapely Queen. A bude to velký, přátelé, protože slavíme 20 let. Přivezeme pecky jako I Want to Break Free, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody a zahrajeme vůbec nádherný playlist z 86. roku, který si pamatujete z koncertu třeba ve Wembley nebo z Budapešti. Moc se na vás těšíme, tak se těšte na nás.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černá ráno přišla!
3: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova

0: ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce. Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj. Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: se konečně hrála v dokonalém rytmu. Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Všechno,

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Radio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
0: Přerov aktuálně.
1: Na změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron. Sport. Česká hokejová reprezentace do 20 let prověří svou formu. Dnes vstupuje do přípravného turnaje 4 zemí ve Finsku. Na úvod se výběr trenéra Jana Tomajka utká se Švédy. Úvodní buly padne ve 14 hodin. Přineseme vám výsledek.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Rána jsou na Moravě chladnější, je to takové fresh a my víme, jak bude. Během odpoledne teploty vystoupají na 22 stupňů, na sluníčku může být i letních 25. Zítra a v pátek to pak místy budou i tropické třicítky. A pozor, během pátku také ojediněle čekáme bouřky, jinak dneska určitě pršet nebude.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci je na několika místech zóna 30 a že tam řidiči občas jezdí rychleji. Možná nevědomky, například na Svornosti nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady platí 30. Jinak nehodu máme hlášenou v Zábřehu, na Olomoucké, taky ve Svitavách u Tří mostů a srážka motorkářem a osobáku se teď řeší v Boskovicích na ulici Sušilova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
0: Metropole.

0: Ahoj, ahoj. Zdraví tě Rádio Metropole, tvoje gastrospojka. Ano, hlásíme se o slovo, protože talíře už se plní. Tak se pojďme podívat, čím si dneska zpříjemníme polední pauzu. Jsou tu naše menička z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba bezlepkový segedín anebo portobello plněné sírovou směsí. Dnes v restauraci koza zůstala celá. Restované kuře s burákovou omáčkou nebo pečený candát se zadělávanou kapustou, tak to máme v bistru Paulus. Grilovaná vepřová kotleta, bramborové halušky s brinzou anebo selská bašta s pečenou krkovicí, s klobáskou a uzeným masem. To nás čeká u Morgana. A jsou tu taky kuřecí nudličky na smetaně anebo smažený sýr v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba pikantní tofu s curry omáčkou, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem anebo těstoviny s houbovým přelivem a s parmazánem. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. Tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme.
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Olomoucký report CZ.
18: Pořád se něco děje.
17: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
19: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
18: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Posloucháš?
2: Radio Metro.

0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Nejlepší letní info

0: Posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Skali, dobrý den.
10: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
12: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
13: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
16: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
4: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
3: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
1: Sport.
3: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Tento týden zažíváme celkem zajímavé teplotní rozdíly. Například včera bylo nejchladněji v Karlově Studánce, nějakých 11 stupňů, ovšem jinak jsme na Moravě měli i 25. Víme, jak bude, taky dneska to může trochu kolísat. Odpoledne by nejčastěji mělo být 20 až 22 stupňů, na sluníčku o něco víc, zítra 27 a v pátek už tam místy cinkne tropická třicítka.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o drobné nehodě v Olomouci na Hejrovského, bouráme taky na Valašsku, na silnici 150, u Poličné a máme hlášené i policejní hlídky na D1, kousek od exitu Kroměříž západ, anebo taky na exitu Hranice. Tak hlavně šťastnou cestu.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Energie.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožínkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
1: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevine.
4: Dobrou noc, Kevine.
1: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mikuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna, prostě... prostě hafozní.
0: Metropole právě dnes.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Provoz své dětské skupiny ukončí na závěr srpna Charita Olomouc. Dětská skupina Lištička od roku 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Charita oznámila, že její provoz nelze udržet v konkurenci dalších skupin.
0: Boskovice aktuálně.
3: Bude tu zábava, ale kvůli ní i dopravní omezení. Řeč je o Boskovicích. Z důvodu konání jarmarku Boskovicko-Sobě se tento pátek od 6 do 19 hodin zcela uzavře horní část Masarykova náměstí v Boskovicích. Pro řidiče tu bude náhradní trasa.
1: Hlas lidu.
3: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
1: Sport.
3: Přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina dál usiluje o postup do hlavní části Grand Slamu US Open. Dnes ho čeká druhé kolo kvalifikace. V něm se po 20. hodině utká na betonovém kurtu s Kanaďanem Galarnoem. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a k tomu teploty kolem 22 stupňů. Zítra naměříme 27, v pátek místy i 30. Jinak léto finišuje a dny se krátí. Třeba na začátku tohoto týdne sluníčko vycházelo před 6 a zapadalo zhruba ve 20 hodin. O víkendu se pak slunce ukáže přesně v 6 a schová se už v 19.40.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci na několika místech máme zónu 30, řidiči tam ale občas jezdí rychleji, možná i nevědomky. Je to třeba na Svornosti nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady platí 30. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Přerově na generála Štefánika a nehodu máme na Šumpersku na trase Horní Studenky Jedlí. Osoba, který skončil mimo komunikaci. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Radio Metropole.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
2: Legenda, která psala historii české rockové scény.
1: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
1: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
2: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
1: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
6: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme.
6: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnanců.

0: Městnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
0: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obrábiče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
0: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu. Sport. Česká hokejová reprezentace do 20 let prověří svou formu. Dnes vstupuje do přípravného turnaje 4 zemí ve Finsku. Na úvod se výběr trenéra Jana Tomajka utká se Švédy. Úvodní buly padne ve 14 hodin. Přineseme vám výsledek.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Rána jsou na Moravě chladnější, je to takové fresh a my víme, jak bude. Během odpoledne teploty vystoupají na 22 stupňů, na sluníčku může být i letních 25. Zítra a v pátek to pak místy budou i tropické třicítky. A pozor, během pátku také ojediněle čekáme bouřky, jinak dneska určitě pršet nebude.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku máme hlášenou v Olomouci, kousek od nádraží, na ulici Jeremenkova. A další ťukanec je prý u podjezdu. Máme tu teď uzavřený jeden pruh. A taky máme hlášenou policejní hlídku na Prostějovsku. Je to v Mostkovicích na Stichovické. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená strana.

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
0: Nová sezóna s

0: platí do 6. září v prodejnách CCC. Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Všechno, co potřebuje.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Radio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Hola, hola, škola volá. Ano, naše děti 1. září usednou do lavic a my už víme, kolik vlastně budou mít volna, kolik těch prázdnin a svátků. Zjišťuje to pro nás Report.cz. Taky pro vás máme rozhovor se skupinou Queenie, která dneska večer koncertuje v Olomouci na Pevnušce. Najdeme ho na radiohana.cz. A je tady taky oblíbený putovní food festival Chutě kraje. Tentokrát zavítáme do Prostějova v neděli 30. srpna. Co všechno se bude dít v Kolářových sadech, tak o tom píše prostějovský Raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
3: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít časticový urychlovač synchrotron.
0: Sport.
3: Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tento týden zažíváme celkem zajímavé teplotní rozdíly. Například včera bylo nejchladněji v Karlově Studánce, nějakých 11 stupňů, ovšem jinak jsme na Moravě měli i 25. Víme, jak bude, taky dneska to může trochu kolísat. Odpoledne by nejčastěji mělo být 20 až 22 stupňů, na sluníčku o něco víc, zítra 27 a v pátek už tam místy cinkne tropická třicítka.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci přímo v centru na Legionářské, taky na dálnici D46 Olomouc Prostějov, kousek od exitu na Držovice. Hlídka je i na D1 na exitu Hulín Západ a nebo u Přerova, jak je sjezd na Troubky a Tovačov. A v Kroměříži máme hlášenou menší nehodu na ulici Jošky Silného u toho autobazaru. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Apky pro tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole. Podcast o apkách, co fakt používáš. Jen na Metropoli.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa celebrita, ze světa showbiznisu, tak pojďme na ně. Kotlárovci versus Carlos Vémola. Možná se toho díky organizaci GMMA dočkáme. Diego Kotlár ze Šumperka před časem olomouckého rodáka Vémolu vyzval. Ten v nějakém rozhovoru samozřejmě ale pověděl, že by Kotlárovců musel přijet celý autobus. Nakonec jich je ale jenom 5, nicméně už v tuhle chvíli nejde o srandu. Promotér organizace GMMA Jakub Jíra na svém profilu nasdílel výzvu pro Carlose podle pravidel MMA. No a zní přesně takto.
1: Tak poslouchej ty konino, Carlos Vémola, přijímá tvojí výzvu, kterou si na nás dal na autobus Kotláru. My nepotřebujeme být 8 Kotlárů.
2: My tě znásilníme 5.
1: My jsme tady 5. A věř mi, že tyhle ty lvy žerou prvně, to budeme my. Ty konino,
2: dva měsíce,
1: máš se připravit.
2: Čekáme na tom, jak na očaře.
1: Máš se připravit, ty konino. Diego tě zruší s mým týmem.
2: Skončíš.
1: Jo, jedině Kotlárovci.
2: Budeme tvůj poslední zápas.

0: nově vznikla, no a zápasit bychom v ní měli vidět taky nejznámějšího českého vězně, Jiřího Kajínka. Tak to je Showbiz na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
6: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme.
6: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
11: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Ať už na sobě ve středu máte zástěru, uniformu, monterky, sako nebo klasický civil, hrajeme pro vás, jsme tady pro všechny a poradíme, co podnikat. Od zítřka v Olomouci začíná festival vojenských hudeb. V centru Olomouce se představí nejlepší vojenské orchestry. Od zítřka až do soboty. Orchestry z České republiky, z Maďarska, z Polska, z Chorvatska, také z Bulharska. Festival vojenských hudeb v Olomouci na Horním náměstí už od zítřka. Tradiční gastrofestival Chutě kraje pokračuje ve své další zastávce. Nabízí lokální výrobce, nejlepší jídlo, kafe, tradiční kuchyni i moderní street food. Tentokrát Chutě kraje už teď v neděli 30. srpna v Prostějově. Více informací na webu report.cz. A říkáte si, no dobře, a není nějaká akce, na kterou můžeme zajít už dneska? Ano, je, je super, že se ptáte. V Olomouci na Korunní pevnostce vystoupí kapela Queenie, oslaví s námi svých 20 let a také 40 let od posledního koncertu kapely Queen s Freddiem Mercury. Dnes na Korunní pevnostku do Olomouce nás zve také frontman kapely Queenie Michael Kluch.
2: Za kapelu Queenie vás zvu dnes večer o 20.00 na Korunní pevnostku tady v Olomouci, kde zazní ty největší hity kapely Queen. A bude to velký, přátelé, protože slavíme 20 let. Přivezeme pecky jako I Want to Break Free, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody a zahrajeme vůbec nádherný playlist z 86. roku, který si pamatujete z koncertu třeba ve Wembley nebo z Budapešti. Moc se na vás těšíme.

0: Jesenicko.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Letní vibe Radio

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Provoz své dětské skupiny ukončí na závěr srpna Charita Olomouc. Dětská skupina Lištička od roku 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Charita oznámila, že její provoz nelze udržet v konkurenci dalších skupin.
0: Boskovice aktuálně.
2: Bude tu zábava, ale kvůli ní i dopravní omezení. Řeč je o Boskovicích. Z důvodu konání jarmarku Boskovicko-Sobě se tento pátek od 6 do 19 hodin zcela uzavře horní část Masarykova náměstí v Boskovicích. Pro řidiče to bude náhradní trasa.
3: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
3: Sport.
2: Přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina dál usiluje o postup do hlavní části Grand Slamu US Open. Dnes ho čeká druhé kolo kvalifikace. V něm se po 20. hodině utká na betonovém kurtu s Kanaďanem Gallarnoem. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dál budeme mít zataženo až oblačno. K večeru by se nám ale mraky na obloze mohly začít trhat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 47 minut. I po jeho západu nás čeká hlavně oblačno. Noční teploty mohou spadnout až k 9 stupňům. V údolích dokonce až k 7. Zítřek nám pak může začít mlhami. Přes den už nám ale vykoukne sluníčko. Očekáváme jasno až polojasno. Teploty vylezou až k 28 stupňům. Biozátěž bude zítra na většině hané na dvojce. Jen sever Olomouckého kraje bude mít jedničku, tedy nejlepší stupeň.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na odstavené auto na krajnici na D35 na trase Olomouc-Mohelnice před exitem Křelov. Podobnou situaci řešíme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Vyškov. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D1 na exitu Vyškov-Západ a taky Přerov. Pokuty nám hrozí taky v Napajedlech, v ulici Nádražní a ve Svitavách v ulici Polická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: 50 až do 1. září. Kaufland.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháš?
3: Radio Max.

0: Rádio Metropole. Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu. Případ loňské krádeže kabelů na železnici u Lipníku nad Bečvou, která na 2 hodin zastavila provoz, míří ke krajskému soudu v Olomouci. Všichni 3 obžalovaní se totiž odvolali proti nepodmíněným trestům, které jim původně uložil přerovský soud. Definitivní verdikt nad zloději tak padne až v krajském městě.
1: Sport.
2: Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole, co na sebe.
4: Olomouc nám hlásí 20 stupňů, to samé Přerov, Šumperk nebo Kroměříž. Prostějov naměřil 21, v Bruntále mají 15. Víme, jak bude. Po chladné noci nás zítra čeká oteplení. Očekáváme jasno až polojasno. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se zastavíme na 20. V pátek nás pak čeká nejteplejší den týdne. Odborníci předpovídají 28 až 32 stupňů. Kolem 25 stupňů by se teplota měla pohybovat i o víkendu.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Havárii osobáků máme na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, na exitu Holice. Havarovaný vůz přikáží na silnici, projíždíme s opatrností. Nehodu nám hlásíte taky na trase Mohelnice Rájec, na silnici 44 při průjezdu kolem Vlachova. Opatrně projíždíme kvůli nehodě taky ve Zlíně v ulici Mostní. Policejní hlídky na nás číhají v Olomouci v ulici Štěpánovská, na D1 mezi exity Lipník a Přerov a taky na D35 na exitu Křelov. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.

0: velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
7: To snad ne, já se na to vysp***l a kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
1: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevin.
4: Dobrou noc, Kevin.
1: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mikuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozní.
0: Metropole právě dnes.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojde.

0: jede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
0: No, to určitě.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obyvatelé hranic by se měli připravit na noční výpadek pitné vody. Ve středu 9. září od 1 do 6 hodin ráno tam totiž proběhne pravidelná údržba vodovodní sítě. Přerovské vodárny navíc varují, že z kohoutků pak může téct dočasně zakalená voda. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
4: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
3: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
2: Sport.
3: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
1: Rádio Metropole, co na sebe. Jak bude? Mapička pravděpodobnosti růstu hub nám dává trochu naději. Na severu Olomouckého kraje svítí dokonce i zeleně, což znamená, že je pravděpodobnost, že si z lesa odneseme plný košík, až velmi vysoká. Na jih od Olomouce je ale stále nízká. Zlepšení podmínek pro houby souvisí s přeháňkami a dešti v uplynulých dnech. Dešť se na nás v tomto týdnu ještě chystá. Přijít by měl v pátek večer. Meteorologové předpovídají, že spadne až 10 mm srážek.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projíždíme bez komplikací. Bouračku ale máme na cestě mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Srazila se tu 2 osobní auta. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Nehodu nám hlásíte taky ve Zlíně v ulici Březnická u Univerzitního parku. Na místě je policie. Policijní hlídky nám mohou dát pokutu na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velkých Losinách v ulici Rudé armády a taky ve Zlíně v ulici Osvoboditelů. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Radio

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tohle je Radio

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Mix.

0: Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
0: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme další dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Hit, Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Hola, hola, škola volá. Ano, naše děti 1. září usednou do lavic a my už víme, kolik vlastně budou mít volna, kolik těch prázdnin a svátků. Zjišťuje to pro nás Report.cz. Taky pro vás máme rozhovor se skupinou Queenie, která dneska večer koncertuje v Olomouci na Pevnušce. Najdeme ho na radiohana.cz. A je tady taky oblíbený putovní food festival Chutě kraje. Tentokrát zavítáme do Prostějova v neděli 30. srpna. Co všechno se bude dít v Kolářových sadech, tak o tom píše prostějovský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

Vibe Rádia Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořádnou energii a chytlavé beaty. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co tě nikdy nenechají sedět a vždycky přinesou pořádnou dávku zábavy. Jestli chceš hudbu, která tě rozhýbe a nabije energii, tahle dvojka tě rozhodně nesklame. Připrav se na pořádnou dávku taneční jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti

0: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišlo.
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i

0: poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
3: Radio Metropole.
4: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hvězdné

0: na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let
0: plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
1: Rádio.

0: Rádio Hana,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a

Tady je tvoje metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie,

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa celebrita, ze světa showbiznisu, tak pojďme na ně. Kotlárovci versus Carlos Vémola. Možná se toho díky organizaci GMMA dočkáme. Diego Kotlár ze Šumperka před časem olomouckého rodáka Vémolu vyzval. Ten v nějakém rozhovoru samozřejmě ale pověděl, že by Kotlárovců musel přijet celý autobus. Nakonec jich je ale jenom 5, nicméně už v tuhle chvíli nejde o srandu. Promotér organizace GMMA Jakub Jíra na svém profilu nasdílel výzvu pro Carlose podle pravidel MMA. No a zní přesně takto.
2: Tak poslouchej ty konino, Carlos Vémola, přijímá tvojí výzvu, kterou si na nás dal na autobus Kotláru. My nepotřebujeme být 8 Kotlárů.
3: My tě znásilníme 5.
2: My jsme tady 5. A věř mi, že tyhle ty lvy žerou prvně, to budeme my.
3: Dva měsíce.
2: Ty konino.
3: Čekáme.
2: Dva měsíce.
3: Malá honka. Máš se
2: připravit.
3: Čekáme na tom, jak na očaře.
2: Máš se připravit, ty konino. Diego tě zruší s mým týmem.
3: Skončíš.
2: Jo, jedině Kotlárovci.
3: Budeme svůj poslední zápas.
1: Tak to je Diego Kotlár a jeho parta, tak uvidíme, jestli Carlos Vémola nabídku přijme. Vzhledem k jeho finančním potížím je to ale dost možné, my to v každém případě budeme sledovat. Já připomenu, že organizace GMMA je nově vznikla, no a zápasit bychom v ní měli vidět taky nejznámějšího českého vězně, Jiřího Kajínka. Tak to je Showbiz na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
4: Radio Metropole.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

tady je tvoje metropole. Lee Ann, známá ze skupiny Little Mix, je energická zpěvačka, která svou hudbou přináší sílu, charisma a skvělý groove. Její solo projekty jsou jako ten kámoš, co tě na party rozhýbe a přitom přidá dávku stylu a originality. Lee Ann je důkazem, že talent a charisma jdou ruku v ruce. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské energie. Zůstaň naladěný, protože

tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

Tady je tvoje metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií. Takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máš další skvosty.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Fleč.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 22 hodin.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zavzpomínáme na U6 und 90, německou technolegendu, která na taneční scéně září už od 90. let. Jejich tvrdé elektrické beaty a futuristický zvuk dokázali změnit tvář elektronické hudby a udělali z nich průkopníky svého žánru. U6 und 90 jsou jako ten kámoš, co vždycky ví, jak rozjet párty. Bez kompromisů, rychle a nahlas. Jejich skladby zní jako soundtrack nočních měst a neonových světel, které tě vtáhnou do víru tanečního šílenství. Tak se připrav.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

je pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten zase. Tohle jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat Seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíšte.

Tady je tvoje metropole. Isaac Elliot je finský idol mladší generace, co míchá pop s lehkým nádechem R&B tak, že se do něj prostě zamiluješ. Jeho hudba je svěží jako ranní vzduch a zároveň dost energická, aby tě rozproudila i v ten největší šedivý den. Když posloucháš Isaaca, máš chuť skočit ven a užít si den naplno. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tohle je jen začátek.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
3: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
2: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
1: Sport.
2: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska se koukneme na jednoho borce, co ti do žil napumpuje tolik slunce a pohody, že se budeš cítit jako na nekonečné letní dovolené. Řeč je o Nicky Muirovi. Tenhle mladý zpěvák je prostě mistr chytlavých melodií a pozitivních vibrací. Jeho písničky jsou jako teplý letní vánek, který ti pročistí hlavu a vykouzlí úsměv na tváři, ať už máš náladu jakoukoliv. Jestli hledáš něco, co tě absolutně pohltí a dodá ti nekonečnou pohodu, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí o našich interpretech.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Maupí, nizozemského DJe a producenta, který v taneční hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nálady a groovu. Maupí je známý svým svěžím stylem plným energie, který tě dostane.

0: Tropole, Bastille je britská kapela, která dokáže svým indie rockem vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Jejich hudba je plná emocí a silných melodií, co ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po poslechu. Je to jako když si dáš pořádný hrnek kafe a zároveň dostaneš kapku adrenalinu. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další zajímavé příběhy zazní na rádiu Metropole.
1: If this is real life, I'll stick to dreaming. Come see what I see.

0: posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zážitků.

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na The Weeknda, kanadského zpěváka, který umí mixovat temný R&B s popem tak, že to zní jako soundtrack nočních měst a tajemství. The Weeknd je jako kámoš, co tě vezme do světa, kde jsou city hluboké a světla neonová. Jeho styl je moderní, sexy a naprosto originální. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska otevírá bránu

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc.

Tady je tvoje metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Hodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Selinu Gomez, která prošla z dětské hvězdy až k vážené popové ikoně. Selina má hlas plný emocí a její hudba je často osobní, upřímná a chytlavá zároveň. Je jako ta kamarádka, co ti vždycky rozumí a má pro tebe připravenou správnou radu v podobě písně. Pokud hledáš energii i cit, zůstaň naladěný.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.